0: morit. Volím pršuty zubaca, volím tečuka se maca, volím kame druhý dvory, volím šugo pomidori, volím zazba po obidu, volím kase druhý idu, još najviše volím sebe, za sve drugo mi se jebe.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.